prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

vyhnat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

come back to the bar girl one time. Hudební novinka Evropy 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

i to, co

0: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
0: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
0: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
0: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
0: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Podporuje bezpečně na cestě.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Krásné, dobré sobotní ráno, posloucháte Evropu 2 a je tady zase ráno zprávy Zuzka. Dobré ráno. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude dnes od 19 hodin obousměrně přerušený provoz na dálnici D10 mezi exity číslo 10 a 14. Demolice by měla začít kolem 9. večer. Obnovení provozu je plánované v neděli kolem 9. Řidiči pojedou během uzavírky po objízdných trasách. Kuriozní případ řeší policisté ze slovenské Prievidze. Před pár měsíci vzali řidičský průkaz 44-letému muži. Důvodem bylo, že řídil opilý. Když mu trest vypršel, nechal se v autoškole přezkoušet. Ovšem i na testy přišel pod vlivem. Nadýchal skoro 2 promile. Dnes se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě se utkají devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Finále začne na centrálním dvorci v 17 hodin. Obě usilují o první grandslamový titul.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na plasty, které máme na dálnici D11 na trase Jaroměř-Praha na 18. kilometru. Na Tachovsku pak zasahují záchranné složky na silnici 195 u obce Bor. Osobní vůz tady narazil do stromu.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je jasno až polojasno, bude to tak po celý dnešní den. Na severovýchodě se však místy přechodně může objevit oblačnost. Dnešní nejvyšší teploty pak očekáváme v rozmezí od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 7, už taky s Katkou Haškovou. Tak to byly nádherné zprávy. Mě samozřejmě nejvíc zaujal ten opilý muž. My jsme tady naštěstí nebo bohužel střízlivé, ale ráno to bude krásné. Uvidíte.
1: Evropa 2.

0: Mimi Web na Evropě 2, máme 7 hodin 16 minut a já vám přeju krásné dobré ráno. Je tady konečně sobota. Respektive podle mě sobota, ale o prázdninách není až tak důležitá, jak třeba v pracovní týden. Možná namítáte, že to není pravda, ale většina z vás má třeba taky, nebo většina, část z vás má určitě dovolenou. A to se pak jako stírá rozdíl mezi víkendem a všedním dnem. A každopádně pokud budeme předstírat, že to je normální sobota, tak já jsem si říkala, že každá sobota by měla mít svůj zvuk. Nebo respektive jinak. Podle mě to, co poprvé po ránu slyšíme, ovlivní celý náš den. Protože někdy stačí prostě jediný zvuk a hned víte, jestli to bude pohodový den nebo vám třeba něco zvedne tlak. Zvuky mají totiž na naši náladu větší vliv, než si uvědomujeme. Nějaké studie dokonce ukazují, že nejvíc uklidňující přírodní zvuky jsou zpěv ptáků, šumění stromu a tekoucí voda. Mozek je spojuje s bezpečím a odpočinkem, proto se často používají i v relaxačních aplikacích nebo třeba ve wellnessu, když tam chcete trošku pomeditovat. Lidi se prý po probuzení nejlíp cítí při melodickém budíku než při nějakém ostrém pípání, protože ten hluk po ránu může zvyšovat stresovou reakci. A to třeba mám tak, že když mám nějakou dobu nějaký budík a pak ho třeba slyším v úplně jinou denní dobu u někoho jiného, tak se hned automaticky leknu. Takže mezi nejlepší zvuky sobotního rána může ale taky patřit bublání kávovaru, protože to znamená, že vás čeká něco dobrého. A pak třeba taky šum moře, což je super, protože to znamená, že jste na dovolené. Údajně i cikády, tam si teda jistá nejsem. Praskání ohně na chalupě. Tady bych byla opatrná, jestli vám oheň praská ještě ráno, tak nevím. Pes funící vedle postele, tak to je dobrý, protože je to lepší než pes, který vás budí vedle postele, abyste už šli ven, ale taky je to prý úplné ticho. Což může být zajímavý paradox, že největší zvuk může být vlastně žádný zvuk. Protože třeba ve městech jsme neustále obklopeni nějakým hlukem, takže vlastně ticho pro nás může být vzácné. Pak jsou tady teda taky nejhorší zvuky sobotního rána. Myslím, že na tebe každý z vás měl nějakou odpověď, třeba vrtačka, křovinořez, děti sousedů, jo, budík, který jste si zapomněli přenastavit, nebo komár u ucha. A úplně nejlepší bude asi mami, já už nespím, pojďme něco dělat, jo. No. Schválně, jaký je oblíbený zvuk vás? Tak je nejméně oblíbený. A já doufám, že se mezi těmi odpověďmi objeví, no můj oblíbený zvuk po ránu je, když se ozve Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve Dvoře Králové. U zoo se k neby tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

Na silnici 432 nefungují semafory. Kvůli silnému provozu tam čekejte komplikace. Tak šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv a ideálně za doprovodu Evropy 2.

0: Anika Iris, Morning Blues, krásné dobré ráno, krásné dobré sobotní ráno, máme krátce před 8 hodinou. No a dnešek, konkrétně 11. červenec, se rozhodně zapíše do historie tenisu. Hlavně toho českého a hlavně toho ženského. Já myslím, že asi není nikdo, komu by ušla tady ta informace, že do finále Wimbledonu se poprvé v historii probajovaly dvě Češky. To znamená, že jedno je jisté, dneska vyhraje Wimbledon Češka. Buď to bude Karolína Muchová nebo Linda Nosková. A já jsem si říkala, že to je taková dobrá příležitost pro to zopakovat si některé zásadní zajímavosti právě o tady tom Grand Slamu, o Wimbledonu. Je to jediný Grand Slam na trávě, protože Australian Open i US Open se hrají na tvrdém povrchu a Roland Garros zase na antuce. Tráva se během turnaje seká každý den přesně na 8 mm. Ještě před pár lety prý měla 13 mm, ale pořadatelé ji zkrátili, aby zpomalili extrémně rychlou hru. Podle mě to musí být náročné, to sekání trávy. Já nevím, jestli se někdo staráte o trávu. My máme na zahradě trávu a ta tráva nevypadá dobře. Na druhou stranu, když vidím ta hřiště na Wimbledonu, tak ta místa, odkud se podává, tak tam už taky moc trávy není. Každopádně ještě co se týče trávy, každé ráno odborníci měří nejenom výšku trávy, ale i tvrdost kurtu a vlhkost a odskok míče. Jo, samozřejmě ta tráva se během turnaje vyšlapé, že na začátku ten kurt je sytě zelený a na konci bývá kolem těch základních čar spíš hnědý. Míčky taky nejsou jen tak obyčejné, za 2 týdny se jich spotřebuje kolem 55 tisíc. Nové míčky dostanou hráči po prvních 7 gemech a potom vždy po 9 gemech. Proč? Protože nové míčky létají rychleji a výš odskakují a po několika hrách vlastně změknou a pak ta hra se změní. Jinak bílá opravdu znamená bílá. Tady by se, aby bílá byla, pamětníci určitě pamatují. Oblečení musí být téměř kompletně bílé, barevné proužky smějí mít maximálně 1 cm. Kontroluje se prý úplně všechno, trička, čelenky, ponožky, boty, i spodní prádlo. Tam ale teda došlo ke změně, že vlastně ženy můžou mít i tmavé spodní prádlo. Asi tušíme proč. V minulosti navíc museli někteří hráči odejít z kurtu a převléknout se třeba kvůli barevné podprsence nebo podrážce bot. No, taky zabrousíme do gastra. Jahody se smetanou, tak tahle tradice funguje už od 19. století. Každý rok se sní kolem 190 tisíc porcí jahod se smetanou. Někde se chybně uvádí, že jsou to jahody se šlehačkou, a to teda rozhodně nejsou. Já jsem to viděla, jak to tam lijou z té nádobky. A musím teda říct, že jsem na Instagramu zaregistrovala i jak ta porce vypadá. Jo, jako takhle, chápu, že to je tradice, ale mohlo by to mít teda větší úroveň, když se jedná o Wimbledon. Ty jahody ale pochází z britských farem a musí být sklizené maximálně den před podáváním. Taky je tradiční fronta, ta je prý slavnější než celý turnaj. Fanoušci přijíždí klidně den předem, přespávají ve stanech, dostanou pořadové číslo a když vydrží, koupí si vstupenku. Takže vlastně Wimbledon je takové tenisové divadlo Járy Cimrmana. No každopádně, dneska držíme palce Češkám, ať vyhraje ta lepší, a holky, jste super. A tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Tvůj příběh právě začíná.
3: V kinech je hrané zpracování animovaného hitu Odvážná Vajana, který před 9 lety urval 2 nominace na Oscara. A i přesto, že žádnou z nich neproměnil ve zlatou sošku, zaznamenal mimořádný úspěch u kritiků. Oceňována byla vizuální revoluce v animaci vody, silný příběh bez klasického prince a respekt polynéské kultuře.
4: Vykonáme hrdinský skutek.
5: Plujem zachránit svět.
4: Kryju tě záda.
3: Děj filmu sleduje nebojácnou dospívající dívku, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydá za hranice útesů svého ostrova Motunui s kdysi mocným polobohem Mauím, aby zachránila svůj lid.
4: Služba.
3: Ve filmu zazní oblíbené písně z roku 2016, na nich se podílel skladatel Lin-Manuel Miranda, který se zapojil i do nové hudby pro hranou verzi. Dwayne Johnson si zopakuje roli poloboha Mauího, kterého v animáku daboval. Tentokrát ale musel kvůli roli nosit 18 kilo protéz, vlasů a vycpávek. Jenom paruka vážila přes 3 kila navíc, když byla mokrá.
5: Malý polobůh větru a moře.
4: Hrdina mužů.
3: Film Odvážná Vajana je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Podporuje bezpečně na cestě.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Hudební novinka. Evropa 2.

0: Je přesně 8 hodin, vy posloucháte vysílání Evropy 2 s datem 11. července a jsou tady aktuální zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré ráno. Budovu 34 v bývalém baťovském továrním areálu v centru Zlína nebude podle statika možné po rozsáhlém požáru již zachránit. Požár vypukl ve čtvrtek ráno. Hasiči jej v noci na dnešek lokalizovali a hasební práce pokračují. Zřítily se dvě části objektu. Není vyloučeno, že objekt ještě spadne. Pokud se tak nestane, bude muset majitel zbytek zdemolovat. Ministr zahraničí Petr Macinka příští týden navštíví Izrael. Doprovodí ho delegace více než 30 českých firem, která se zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Macinka se mimo jiné setká se svým protějškem Gideonem Sárem, který byl letos v květnu v Česku. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů, na níž je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. 33-letý český reprezentant si tak dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D1 je sražená srna na stém 31. kilometru ve směru na Brno. Opatrně i na dálnici D11 na trase Jaroměř Praha. Plasty v obou pruzích máme na 18. kilometru.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je aktuálně jasno až polojasno, vydrží to tak po většinu dne, na severovýchodě se přechodně může objevit oblačnost. Na teploměrech pak naměříme od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a téměř 2 minuty po 8, taky Katku Haškovou.
2: Mě dostali ty plasty v obou pruzích, jak ano. Se tam dostali, myslíš, že jako to byly jedny plasty a byl v jednom pruhu a teď jsou v obou, jakože to rozfoukal vítr?
3: Určitě to bude vítr.
2: A já vám kromě maxima muziky a spousty skvělých songů taky nabídnu takovou malou exkurzi do finštiny a věřím, že vás bude bavit stejně jako mě, je to skvělý jazyk.
1: Evropa 2.

0: Miles Smith, Heaven na Evropě 2. No a my se podíváme na tu finštinu, jak jsem vám slibovala, ale nejen tak obyčejně na jazyk, ale na finské idiomy. Pokud to nevíte, idiom je ustálené slovní spojení, jehož celkový význam nelze odvodit z doslovného překladu jednotlivých slov. Jo, jinými slovy, když my třeba říkáme, to je španělská vesnice, tak to je idiom. Zajímavé je, že tady ten idiom používají různé jazyky, ale používají různé národnosti pro vysvětlení toho, že tomu vlastně vůbec nerozumí. No, ale k té finštině. Ve Finsku totiž neříkají pane bože. Oni říkají kauhi cuksen kanaheki, kurník hrůzy. Nebo ve Finsku neříkají nech mě být, místo toho říkají zaližuj si ke smrčku, suksikusen. Jo, to se dá používat samozřejmě v běžném životě. Ve Finsku taky neříkají, řekněme si to na rovinu, místo toho říkají dejme kočku na stůl, nostáky sa pöjdele. Ve Finsku neříkají je to hračka, místo toho říkají snadný párek. Tady bych slyšela drobný dvojsmysl, ale nebudu do toho zabíhat, helponaky. Ve Finsku neříkají nemít to hlavy v pořádku, místo toho říkají ej olakejky mumit láksosa, nemít všechny mumínky v údolí. Ono se to totiž málo ví, ale mumínci pocházejí z Finska. Pamatujete si na takové ty malé roztomilé hrošíky, co se kamarádili s tou nedobrou majkou, jak měla na hlavě takový ten copan? A poslední, co vám tady řeknu, ve Finsku neříkají abasta, místo toho říkají sila, sipuli neboli. Je to cibule. A tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D6 na 18. kilometru ve směru na Prahu se po vozovce pohybuje chodec, na místě už zasahuje policie, přesto v tomto úseku výrazně zpomalte. Na D7 na 12. kilometru směrem na Prahu leží na vozovce plachta. Překážku řeší policie a provoz může být omezený. Na D1 mezi 169. a 189. kilometrem ve směru na Brno probíhá údržba dálnice, uzavřená je zpevněná krajnice a podél dálnice pracují silničáři, kteří sekají trávu. A na Šumavě u Borových Lat na silnici 167 se po silnici pohybuje stádo krav. Pokud tudy projíždíte, počítejte s možným zdržením.

0: Annabelle, Flowers on my Eyes. Vy posloucháte vysílání Evropy 2 s datem 11. července 2026. Svátek má Olga a je sobota. No a sobota si myslím, že pro spoustu lidí může být synonymem pátečního večírku. Já jsem totiž zjistila, že když je takhle sobota ráno, tak je dost možné, že nás poslouchají i lidé, kteří třeba litují z všech svých životních rozhodnutí po 10. večer. Zjistila jsem taky, že když jste ranní moderátor, tak vás poslouchají buď ranní ptáčata, nebo rodiče malých dětí, což jsou taková nedobrovolná ranní ptáčata, a nebo ptáčata, která rozhodně nebyla u maminky v doupěti do pěti. Případně ptáčata, která prostě mají jednoduše kocovinu. Mě nedávno jeden můj kamarád nazval, že jsem jeho kocovinka lady, že by si mě normálně nepustil, ale za určitých okolností mě poslouchá. A já jsem si jako říkala, že jestli máte kocovinu, tak byste se mohli rozřadit, jo? Mám tady stupnici hvězdiček, jo? Jedna z pěti na kocovinu je jsem fit, jdu běhat. Pak tu máme dvě z pěti, kafe to spraví. Tři z pěti, dnes jen gauč. Čtyři z pěti, nemluvte na mě. A pak je pět z pěti, kdybych se dnes znovu narodil, budu pít jenom vodu. Takže pokud máte kocovinu, tak za A mě zajímá, na kolik hvězdiček se dnes cítíte. A pak taky jsem našla, jak poznáte, že máte opravdu kocovinu. Ne jenom podle bolesti hlavy, ale třeba podle toho, že otočení v posteli je vyloženě sportovní výkon. Že třeba i rychlovarná konvice je příliš hlasitá, že moc svítí lednička, pes dýchá moc nahlas, případně váš partner dýchá moc nahlas a že prostě i pití vody je poměrně náročný úkol. A já samozřejmě nepiju. Dneska, včera. Ale když jsem byla, tak jsem rozlišovala tři druhy kocoviny. Jo. Byla to klasická kocovina, to je taková ta bolavá hlava a v puse máte pocit, že vám tam chcíplo morče. Morální kocovina, to je taková ta kocovina, kdy nevíš. Nevíš, co se stalo, kde jsi, nebo proč jsou u tebe doma ti lidé, nebo kde se tam vzal ten kebab i s kebabářem. No a pak se podíváte na účet a zjistíte, kolik vás ten večer stál. No a tomu, tak tomu se říká ekonomická kocovina. A tohle je maximum muziky Evropy 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvé muziky.

0: White Line, Support Lesbians, těsně před zprávami. Ano, máme sobotu, 11. července, Zuzka Kozáková už je tady a tady taky zprávy.
1: Hezké ráno. Vyplácení příspěvku na bydlení významně zatěžuje státní kasu. Tato sociální dávka stojí daňové poplatníky téměř 60 milionů korun za den a ročně se jedná o více než 20 miliard korun. Příspěvek chce upravit skupina poslanců v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Zhruba 3/5 příjemců se dávka sníží. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory ICD, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Vedení nemocnice považuje zjištění komise za závažná. Její stanovisko předalo policii a spolupracuje s vyšetřovateli, kteří implantace prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. Pokud se prokáže poškození zdraví pacientů či újma veřejného zdravotní pojištění, nemocnice bude tyto škody kompenzovat. Češky ve volejbalové lize národů porazili 3-1 Bulharsko. První set sice prohráli 16-25, ale v dalších sadách dominovali. V letošním ročníku elitní reprezentační soutěže se připsali 5. výhru z 11 zápasů. První na tomto turnaji v Bělehradě. V neděli nastoupí proti Francii.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Záchranné složky zasahují na D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Na 240,5 kilometru v pravém pruhu osobní vůz narazil do svodidel. Práce údržby probíhají na D1 mezi stým 68 a stým 89 kilometrem ve směru na Brno a na D7 na trase Chomutov Praha máme plachtu ve vozovce na 12. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno až polojasno, na severovýchodě místy přechodně oblačno. Dnešní nejvyšší teploty se pak v průběhu dne dostanou na 25 až 29 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, 2 minuty po 9 jste s Evropou 2 a taky s Katkou Haškovou.
0: A nás čeká v následující hodině třeba Lenny nebo Michal Schulte, Robin Schulz a Kido a taky se podíváme na banán. Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: V Turnově došlo během pár minut ke dvěma nehodám motorkářů. Jedna se stala v Sobotecké ulici, druhá na silnici mezi Turnovem a Semily. V obou případech na místě zasahují záchranné složky a provoz je omezený. Na silnici mezi Semily a Železným Brodem se na vozovku dostal olej. Hasiči už míří na místo, proto tam jeďte opatrně. A v Olomoucké Hejrovského ulici narazilo osobní auto do patníku. Nehoda komplikuje dopravu a na místě zasahuje policie. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a ideálně z doprovodu Evropy 2.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. Macy. Special drum and bass set by DJ Brian. DJ Flux. Už dneska od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2, dneska máme 11. července, je sobota, svátek slaví Olga, no a já jsem se dočetla, že jeden z mých oblíbených herců se vydal na úplně jinou dráhu. Anthony Hopkins, kterého známe hlavně jako Hannibala Lectera nebo držitele Oscara za film Otec, tak tady ten člověk měl jako první životní sen ne být herec, ale být skladatel, hudba. On na klavír hrál už od svých 4 let a jako teenager skládal vlastní skladby. Jenomže ten život ho zavedl jinam, což podle mě není špatná změna cesty, když vás život zavede do Hollywoodu. Jenomže teď ve svých 88 letech vydává své vůbec první album s názvem Life is a Dream, což v případě Anthonyho Hopkinse docela platí. A nejde o žádný nový koníček, jsou tam orchestrální skladby, které psal průběžně víc než 60 let. A ten zlom přišel v roce 2011, kdy slavný houslista a dirigent André Rieu, tak ten objevil jednu z Hopkinsových skladeb, valčík And the World Goes On. Zařadili do svého programu a Anthony Hopkins svou vlastní hudbu tehdy poprvé slyšel naživo v podání takhle velkého orchestru. Později přiznal, že ho to dojalo až k slzám. A právě tehdy získal odvahu ukázat světu i svou další tvorbu, což možná musí být jako náročné, když vás celý svět zná jako herce, v tom jste si asi docela jistí v kramflecích a najednou se máte ukázat jako skladatel. Na tom novém albu jeho skladby nahrál slavný Filharmonia Orchestra pod vedením dirigenta Gustava Dudamela. Doufám, že se pana Dudamela přečetla dobře. ChatGPT tvrdil, že Dudamel je Dudamel. No a Hopkins říká, že hudba byla vždycky jeho první láskou a jeho příběh je krásnou vzpomínkou nebo připomínkou, že některé sny jenom potřebují trochu víc času. A pokud jste ničeho nedosáhli, tak jako dokud vám není 88, tak nemusíte flintu házet do života. Výborně. A je to krásná ironie, že člověk, kterého známe jako Hannibal Lecter, který nám už desítky let nahání husí kůži strachy, tak teď nám tu husí kůži může vyvolat vlastně úplně jinak a v té pozitivnější konotaci, a sice hudbou. Takže gratulujeme Anthony Hopkinsovi. Hudba je potřeba. A my na Evropě 2 je to díky Maximu muziky. Samozřejmě dobře víme.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech. You are the best
2: mom in the world. Zrozen z temnoty je nový horor finské režisérky Hany Bergholm, která na sebe před několika lety upozornila znepokojivým snímkem Pahan Hautoja. Novinka opět spojuje body horor, rodinné drama a nadpřirozenou hrůzu. Inspiraci přitom režisérka našla i ve vlastních zkušenostech s mateřstvím. I think it's better I feed him. Hlavními hrdiny filmu jsou Saga a její britský manžel John, kteří se po narození syna stěhují do odlehlého domu uprostřed finských lesů. Vysněný začátek nového života se ale brzy mění v noční můru. Zatímco okolí Ságu ujišťuje, že je vše tak, jak má být, ona sama cítí, že s jejím dítětem není něco v pořádku. V hlavních rolích se představí Sadie Harla a Rupert Grint, známý jako Ron Weasley z filmové série Harry Potter. Horor Zrozen z temnoty je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
3: Blíží se 9. ročník hudebního festivalu Solo Open v Solopiskách. Zapište se do svých diářů sobotu 11. července v 16 hodin. Přesně v tento čas totiž festival zahájí Pierre Lachaise, a to hlubokým hudebně meditativním laděním. Letošní ročník nabídne jako hlavní hvězdu večera legendární Vltavu. Objeví se Jamie Marshall Trio nebo třeba kapela Zombír. Zahraje mimo jiné i Eva Turnová Band, která je na festivalu už jako doma. Vstupenky seženete už teď v předprodeji, a to na portálu listekonline.cz, ale samozřejmě budou k dispozici i přímo na místě. Děti do 12 let mají vstup úplně zdarma, takže se klidně přijďte ukázat s celou rodinou. Podrobnosti o akci najdete na www.soloopen.cz. Tak si to nenechte ujít. Doporučuje Zuzka Kuzáková a Evropa 2.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
6: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No, povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: Podporuje bezpečně na cestě.

0: Ladíte Evropu 2 a vedle mě sedí už Zuzka Kozáková, to znamená jediné, že odbyla 10. hodina. No a aktuální zprávy už jsou připravené, že jo? Ano, dobré dopoledne. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude dnes od 19 hodin obousměrně přerušený provoz na dálnici D10 mezi exity číslo 10 a 14. Demolice by měla začít kolem 9. večer. Obnovení provozu je plánované v neděli kolem 9. Řidiči pojedou během uzavírky po objízdných trasách. Kuriozní případ řeší policisté ze slovenské Prievidze. Před pár měsíci vzali řidičský průkaz 44-letému muži. Důvodem bylo, že řídil opilý. Když mu trest vypršel, nechal se v autoškole přezkoušet. Ovšem i na testy přišel pod vlivem, nadýchal skoro 2 promile. Dnes se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě se utkají devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Finále začne na centrálním dvorci v 17 hodin. Obě usilují o první grandslamový titul.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Bouralo se na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 232. kilometru se srazily 2 vozy, další komplikace jsou v Praze v Klíčovské ulici, srazila se tu 2 osobní vozidla a s nehodou počítejte i v Olomouci v Hejrovského ulici.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je aktuálně jasno až polojasno, na severovýchodě může být přechodně oblačno, dnešní nejvyšší teploty se pak dostanou na 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě pak počítejte s maximálně 23 stupni Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 9:50 pokračuje Katka Hašková.
2: No já mám dotaz hlavně, komu budeš fandit?
0: Já jsem nad tím přemýšlela krátce před zprávama a já nevím, ale včera to byla Karolína a dneska nějak jako začínám cítit, že to dá spíš Linda.
2: Já fandím asi spíš jako ty Karolíně, protože je starší.
0: Aha, to je zajímavý důvod.
2: No, protože
0: starší
2: mám přednost. No a my už jdeme do naší poslední společné hodinky. Mám pro vás připravenou třeba Maju nebo Shabuziho a taky nějaké zajímavé téma.
1: Evropa 2.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Dermot Kennedy, Honest, na vlnách Rádia Evropy 2. A my se jdeme podívat na nějaké dobrůdky, nebo jak to říct, prostě. Znáte pojem treat culture? Možná ne, ale dost možná podle něj žijete. Je to trend, kdy si za každou maličkost dopřejeme nějakou odměnu. Dokončili jste pracovní schůzku, dáte si kafíčko, přežili jste pondělí, dortiček, byli jste cvičit, musíte si koupit nové legínky, nebo jste třeba měli náročný den, tak si objednáte večeři z dovozu. No a když jste měli naopak dobrý celý den, tak samozřejmě to je ještě potřeba oslavit. Na sociálních sítích se tomu říká little treat, tedy malá odměna. A podle průzkumu si 57% lidí z generace Z dopřeje alespoň jednou týdně, i vy rozhazovační Gen Z. No, proč to funguje? Když si totiž dopřejeme odměnu, mozek vyplaví dopamin. Látku, která je spojená s radostí a motivací, a je mu skoro jedno, jestli je to malá odměna, nebo třeba drahá kabelka, nebo prostě obyčejný kafe, chápete? Důležitý je samotný pocit, tohle jsem si zasloužil. Psychologové ale říkají, že za rozšířením treat culture stojí sociální sítě. Každý den totiž vidíme videa typu kup si to kafíčko, kup si ty kytičky, kup si ten croissant, život je tak krátký. A protože podobný obsah sledujeme pořád dokola, začíná nám připadat úplně normální odměňovat se za každou maličkost. Problém ale nastává, když si mozek zvykne, že každá emoce nebo každý splněný úkol je vykoupený nějakou odměnou. Jo, jedna káva nic neznamená, ale když se to opakuje několikrát týdně, tak na konci měsíce vás tady ty malé drobnostky můžou stát tisíce korun. Psychologové přitom neříkají, že bychom si radost neměli dělat, ale doporučují to občas změnit, změnit tu polohu. To znamená, nemusíte si hned něco koupit, můžete se klidně odměnit procházkou, přečtením knížky nebo třeba s tím, že strávíte čas s vašimi blízkými, protože dopamin nemusí vycházet jenom z vaší peněženky. No schválně, jaká byla vaše poslední little treat? Bylo to kafe, zmrzka, nebo jste si koupili něco z e-shopu, něco, co jste absolutně vůbec nepotřebovali? A jednou poslední zajímavost. Průzkumy ukazují, že právě káva z kavárny je nejčastější little treat. Sice to není luxusní dovolená, na druhou stranu kafe z kavárny se začíná pomalu šplhat poměrně vysoko na žebříček nákladných radostí. No, je to takový jako hezký, ale hezká radost, kterou si můžete ten dnes zlepšit. Na druhou stranu, když si tu kafe uvaříte doma, tak zase můžete mít radost z toho, že jste navíc ještě šikovní. No a pro více zajímavostí poslouchejte Evropu 2.
2: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
10: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
11: Půl hodiny
12: si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
10: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Trefíte se?
15: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
16: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
14: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 na 33. kilometru ve směru na Brno je po nehodě neprůjezdný levý jízdní pruh. Počítejte se zdržením. V Praze na Chodovské ulici se srazila tramvaj s osobním autem. Dopravu v místě řídí policie a provoz je omezený. A u Bezdězu na Českolipsku havarovalo osobní auto. Nehoda se vyšetřuje a v místě očekávejte komplikace. Ať už vaše cesty vedou kamkoliv, hlavně šťastnou cestu a ideálně za doprovodu Evropy 2.

0: Avalon Rockstone a Vertigo tady u nás na Evropě 2. Jenom teda na vlnách Evropy 2. Protože ve studiu je úplně jiný muž. A sice Kuba Štěpán. Ahoj, Kubo. Já jsem tě nezapla.
1: To je v pořádku.
0: No, to já tak vždycky ahoj, dělám. Já se zeptám, odpověď mě nezajímá, víš.
1: Jako každá žena. Ale... Na něco se zeptám, ale odpověď už stejně vím.
0: No, tak, takhle, já jsem si připravila jinou otázku, protože já jsem tady v minulém vstupu mluvila o takzvané treat culture, jakože lidi mají tendenci si za cokoliv, co udělají, nějak jako odměnit. Za co ses naposled odměnil ty?
1: Odměnil jsem se, že jsem odjel na týden na chalupu a neřešil jsem absolutně žádný pracovní záležitosti. Hmm. Ale bylo to jako, to byl důsledek, že to bylo náročné, tak ty to víš, jo, stěhování a vybalování v těch největších vedrech a pak tady byl i pracovní maraton a to léto nezačalo úplně tak, jak bych si představoval, ale samozřejmě to nejhorší jsem si odbil a teď to bude jenom krásný. Ale odměnil jsem se s partnerkou za to, že jsme vyrazili užívat krásu Orlických hor, kde první 2 nebo 3 dny pršelo. Bylo to opravdu líbezné.
0: No a teď si odměnil nás, protože se zvrátil.
1: Ano, zarostlej a nepřicházím s prázdnou, pozor.
0: Oh, a co si mi přines?
1: Přinesem ti kávu na rok zdarma.
0: Výborně, no tak to se těším a předpokládám, že třeba nebudu jediná.
1: No to by jsem to přinesl jenom slovně.
0: Tak jo, vidíte, a takhle my se tady máme. Kolegové se vrací z chaty, nic mi nepřivezou a víte co, já se na to taky můžu vykašlat, já jdu.
1: Přivez jsem sebe, ježíš, co víc by si chtěla.
0: A je to super, je tady Kuba Štěpán, ho vypnu tak a... já tě zase zapnu. Ne, Kuba je tady a já se loučím a my se uslyšíme zase zítra.
1: Užívej sobotu od 7. A zítra díky. Se budeme těšit, ahoj.
0: Mějte se, Evropa 2.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
2: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Podporuje bezpečně na cestě.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? já jsem kanasta. On říkal, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: 11. je tady, posloucháte sobotní Evropu 2. Na nové zprávy připravila Zuzka Kozáková, pojďme do nich.
1: Hezké dopoledne. Budovu 34 v bývalém baťovském továrním areálu v centru Zlína nebude podle statika možné po rozsáhlém požáru již zachránit. Požár vypukl ve čtvrtek ráno. Hasiči jej v noci na dnešek lokalizovali a hasební práce pokračují. Zřítily se dvě části objektu. Není vyloučeno, že objekt ještě spadne. Pokud se tak nestane, bude muset majitel zbytek zdemolovat. Ministr zahraničí Petr Macinka příští týden navštíví Izrael. Doprovodí ho delegace více než 30 českých firem, která se zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Macinka se mimo jiné setká se svým protějškem Gideonem Sárem, který byl letos v květnu v Česku. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů, na níž je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. 33-letý český reprezentant si dojel tak pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D11. Na trase Praha-Jaroměř-Sever na 23. kilometru zasahují záchranné složky u nehody dvou vozů. Opatrnost to bude chtít taky na Šumpersku na silnici 44 u Velkých Losin. I v tomto případě je na místě záchranka a policie. Boural tady motorkář.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně jasno až polojasno, na severovýchodě může být místy přechodně oblačno. Dnešní nejvyšší teploty očekáváme mezi 25 až 29 stupni. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a slovo si právě teď bere Kuba Štěpán.
0: Z hudebního jména se dáme Tiësta s Evo Max, chybět nebude ani Mimi Web nebo například Ray Dalton, tak užívejte víkend, díky za vaše uši a krásný dopoledne přeju. Tady je vaše Evropa 2.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Evropu 2. Když teplota vystoupá k 38 stupňům, většina lidí se snaží hlavně nehýbat, nemluvit a ideálně se ani nepokoušet nějak jako horentně pracovat. Švýcarští jodleři ale měli v Bazileji národní festival, takže se takový luxus rozhodně dovolit nemohli. Program rušit nechtěli, a tak přesunuli zkoušky rovnou do městských kašen. V Bazileji jich je 45 a během největšího vedra se některé zaplnili zpěváky v tradičních krojích, kteří stáli po kolena ve vodě, ochlazovali se a přitom dál pilovali více hlas. Kroj sice vypadá krásně na fotografiích, o tom žádná, jenže téměř při 40 stupních už je to spíš lidová verze zátěžového testu. Kolem jdoucí tak dostali zdarma koncert a zároveň názornou ukázku, že tradice se dá přizpůsobit počasí, aniž by se musel vynechat jediný tón. Festival nakonec pokračoval podle plánu. Zkrátka, ve Švýcarsku už ani kašna neví, jestli je koupaliště nebo vyloženě zkušebnou. Jediné, co tam nakonec teklo víc než voda, byl 100% pod podkrojem. Evropa 2. Hey Europa 2 listeners, it's Alok here.
1: Hey, I'm Dave Bastille and I'm here with Europe 2. Ahoj, Tim Conley, Lukáš Moore and you can head over to Europa 2.
2: Nastav uši hvězda.
3: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, tebe.
2: Evropa 2.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát víc věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Zpátky k muzice.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassový nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 11.33 je aktuální čas, jak to vypadá na cestách. D1 je problémová na trase z Prahy do Brna hned za výjezdem z metropole. Kolona začíná za Čestlicemi na 11,5 kilometru. Došlo k hromadné nehodě 3 aut. Další zdržení pak čekejte za Šmejkalkou na 32,5 kilometru. Došlo ke střetu nákladního vozu s osobním, počítejte tady až s půl hodinou navíc. Dále směrem do Brna se tvoří kolona za Velkým Beranovem, postojte si mezi 124. až 128. kilometrem. Fronta aut je v tomto úseku i v opačném směru, tedy od Brna do Prahy, aktuálně je zdržení na 30 minut. Silný provoz je na silnici 3 před Benešovem směrem do Tábora, postojte si čtvrt hodiny. No a komplikace jsou i v Praze, nehoda dvou aut vás zpomalí v Cínovecké, dále je nehoda na Štěrboholské spojce směrem k Černému mostu a hlásíte nehodu i Spolné. V Palackého ulici se srazilo osobní vozidlo s motorkářem, na místě už jsou všechny záchranné složky. Tak ať už razíte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Evropy 2.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. Macy. Special Drum and Bass set by DJ Brian. DJ Flux. Už dneska od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Společnost vám dělá vaše víkendová Evropa 2. Každý známe, že občas odkládáme práci na později, často je to bráno jako lenost, ale není tomu tak. Podle výzkumníka Itamara Šace z Cambridgeské univerzity může mít odkládání práce až 9 různých podob, tak schválně, která konkrétně pasuje na vás. Někdo nezačne, protože se úkolu bojí, jiný předem čeká neúspěch a perfekcionista se zasekne ve chvíli, kdy nemá jistotu dokonalého výsledku. Snílek má pro změnu velké plány, ale chybí mu konkrétní první krok. Roztěkaný člověk přeskakuje mezi úkoly a rebel odmítá povinnost už proto, že mu ji někdo zadal. Další skupina potřebuje tlak poslední chvíle, požitkář dá přednost čemukoliv příjemnějšímu a vyhořelý člověk už jednoduše nemá z čeho brát. Odkládání tedy není často problém samozřejmě s časem, ale způsob, jak se na chvíli vyhnout nepříjemnému pocitu, který z nás ten úkol vyvolává. Smyslem rozdělení není najít elegantní výmluvu, ale pochopit, proč se práce nehýbe. Každý typ totiž potřebuje trochu jiné řešení. Menší kroky, jasnější termín, méně strachu nebo prostě skutečný odpočinek. Už vlastně samotný hledání vlastního typu ovšem nabízí velmi elegantní způsob, jak práci ještě o pár minut samozřejmě odložit, že? Hezký dopoledne přeju Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
4: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.

0: Je přesně 12, posloucháte Evropu 2 a my jdeme na polední zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
1: Dobré poledne. Vyplácení příspěvku na bydlení významně zatěžuje státní kasu. Tato sociální dávka stojí daňové poplatníky téměř 60 milionů korun za den a ročně se jedná o více než 20 miliard korun. Příspěvek chce upravit skupina poslanců v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Zhruba 3/5 příjemců se dávka sníží. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory ICD, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Vedení nemocnice považuje zjištění komise za závažná. Její stanovisko předalo policii a spolupracuje s vyšetřovateli, kteří implantace prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. Pokud se prokáže poškození zdraví pacientů či újma veřejného zdravotního pojištění, nemocnice bude tyto škody kompenzovat. Češky ve volejbalové lize národů porazili 3-1 Bulharsko. První set sice prohráli 16-25, ale v dalších sadách dominovali. V letošním ročníku elitní reprezentační soutěže se připsali 5. výhru z 11 zápasů. První na tomto turnaji v Bělehradě. V neděli nastoupí proti Francii.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 opatrně na 55. kilometru ve směru na Brno. Můžete se tady dostat do kolony, ale jen nárazově. Na D3 máme sraženou zvěř, jedná se o trasu Mezno-Kaplice a stý 24. kilometr. A dejte pozor i v Klatovech v Plzeňské ulici, kde je odstavený vůz po nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále počítejte s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty se aktuálně pohybují v rozmezí od 25 do 29 stupňů. Na severovýchodě a východě může být přechodně oblačno a tady můžete počítat s maximální teplotou 23 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Kubou Štěpánem.
0: Může vztahu někdy pomoci i lež, která se nakonec provalí? Rozhodující totiž nemusí být samotný přešlap, ale to, co spolu partneři udělají potom. Tak i o tom bude řeč tady u nás na Evropě 2, tak držte vlnu.
2: Evropa 2.

0: uších máte prázdninovou Evropu 2. Pobavíme se lehce o lžích. Lež ve vztahu obvykle nebývá začátkem ničeho dobrýho. Kodaňská univerzita z ní samozřejmě nedělá novou partnerskou techniku, jen ukazuje, že její následky nemusí být vždycky úplně černobílé. V jedné části popsalo přes 650 lidí situace, kdy partnerovi lhali, něco zatajili nebo se prostě vyhnuli nepříjemné pravdě. A ukázalo se, že i lež s dobrým úmyslem může přinést pocit viny, odstup a neustálou obavu, že se všechno jednou provalí. A to i tehdy, kdy druhý člověk vůbec nic netuší. Ale když pravda nakonec vyjde ven, může otevřít rozhovor o problému, kterému se pár dlouho vyhýbal. Pokud pak přijde upřímná omluva a skutečná snaha něco změnit, může mít vztah nakonec pevnější základ než předtím. Znamená to samozřejmě, že lhaní vztah zlepšuje, jenže po jednom špatném rozhodnutí ještě pořád zbývá prostor udělat další rozhodnutí správně. Takže ano, přiznaná lež může samozřejmě vztahu někdy pomoci, jen bych teda na rovinu z ní nedělal pravidelnou partnerskou údržbu. Ale dělejte, jak myslíte. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Díky moc, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuji, hrozně moc děkuji.
3: Ani nepoděkuje.
2: Ani nepoděkuje a už
1: neotravuji.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
1: Zpátky k muzice.

0: na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Miss World pravidelně vyhrávám já, pokaždé v jiném převleku.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pojďme ve 12.35 zkontrolovat dopravní situaci. D1 na trase z Prahy do Brna je problémová hned na několika místech. 10 minut čekejte zdržení u Pražského okruhu. Na 11.5 kilometru došetřují hromadnou nehodu. Další nehoda se pak šetří u sjezdu na Benešov na 20. kilometru. U Chocerat je další kolize na 32.5 kilometru. No a ještě před Divišovem si postojíte kvůli opravě vozovky. V opačném směru D1 z Brna do Prahy je dlouhá kolona za Měřínem. Tady se připravte opravdu na hodně dlouhou kolonu, protože mezi 125. až 119. kilometrem je kvůli omezení čekačka momentálně takřka na hodinu. Silnice 3 zpomaluje vlivem silnějšího provozu na tahu z Prahy do Českých Budějovic před Olbramovicemi a taky Miličínem. No a čerstvá nehoda se stala v Praze v Radlické ulici směrem na Nové Butovice. Jak píše Kamil, v křižovatce se srazila dvě osobní vozidla. Díky Kamile za info. Tak jezdíte opatrně, žádný spěch. Linkin Park nebo Martina Garrixa s Adam Sheeranem pošlu do dalších minut v rámci Maxima muziky. Tak držte vlnu. Evropa 2. Oh yeah.

0: Posloucháte Sobotní Evropu 2. Je dobře, že Evropané mají stále chuť cestovat, jen už dovolenou plánují trochu opatrněji. Mezi dubnem a zářím chce někam vyrazit 82% lidí, což je nejvíc od roku 2020. Ale místo jedné dlouhé a drahé cesty stále častěji volí kratší pobyty, méně přesunů a místa blíž domovů. Neznamená to, že bychom chtěli méně cestovat, spíš se volno rozdělíme do několika menších výletů, abychom během jednoho týdne neutratili rozpočet na celý léto. Důvodem jsou jednak vyšší ceny i snaha mít výdaje alespoň trochu pod kontrolou. Největší zájem, jak se dívám, přitom stále zůstává o jich Evropy a Středomoří, kde se dá během pár dní stihnout moře, dobrý jídlo a samozřejmě i pocit, že jsme na chvíli zmizeli ze svého života. Dovolené se tady zkracují. Zajímalo by mě, jestli se to týká i vás. Když to ale člověk vezme po praktické stránce, samozřejmě stačí pár dní u moře. Na finanční zotavení pak stačí klidně celý podzim, že? Hezký odpoledne přeju Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Tvůj příběh právě začíná.
3: V kinech je hrané zpracování animovaného hitu Odvážná Vajana, který před 9 lety urval 2 nominace na Oscara. A i přesto, že žádnou z nich neproměnil ve zlatou sošku, zaznamenal mimořádný úspěch u kritiků. Oceňována byla vizuální revoluce v animaci vody, silný příběh bez klasického prince a respekt polynéské kultuře.
4: Vykonáme hrdinský skutek.
5: Plujem zachránit svět.
4: Kryju tě záda.
3: Děj filmu sleduje nebojácnou dospívající dívku, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydá za hranice útesů svého ostrova Motunui s kdysi mocným polobohem Mauím, aby zachránila svůj lid.
4: Služba.
3: Ve filmu zní oblíbené písně z roku 2016, na nich se podílel skladatel Lin-Manuel Miranda, který se zapojil i do nové hudby pro hranou verzi. Dwayne Johnson si zopakuje roli poloboha Mauího, kterého v animáku daboval. Tentokrát ale musel kvůli roli nosit 18 kilo protéz, vlasů a vycpávek. Jenom paruka vážila přes 3 kila navíc, když byla mokrá.
5: Malý polobůh větru a moře.
4: Hrdina mužů.
3: Film Odvážná Vajana je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No, povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
12: Podporuje bezpečně na cestě.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu.
13: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
13: Muhammad Komar na zkat.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
10: tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
11: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
14: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.

Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: 13.01 ukazují hodiny, posloucháte Evropu 2 a nové zprávy má pro nás Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
1: Dobré odpoledne. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude dnes od 19 hodin obousměrně přerušený provoz na dálnici D10 mezi exity číslo 10 a 14. Demolice by měla začít kolem 9. večer. Obnovení provozu je pak plánované v neděli kolem 9. Řidiči pojedou během uzavírky po objízdných trasách. Budovu 34 v bývalém baťovském továrním areálu v centru Zlína nebude podle statika možné po rozsáhlém požáru již zachránit. Požár vypukl ve čtvrtek ráno, hasiči jej v noci na dnešek lokalizovali a hasební práce pokračují. Zřítily se dvě části objektu, není vyloučeno, že objekt ještě spadne. Pokud se tak nestane, bude muset majitel zbytek zdemolovat. Dnes ve Wimbledonu se uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě v All England Clubu se střetnou o premiérový titul z turnajů tenisové velké čtyřky turnajová devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Utkání začne na centrálním dvorci od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D5 ve směru na Prahu. Na 93. kilometru je hlášena v pravém pruhu sražená zvěř. Na D3 na trase Mezno Kaplice máme odstavenou dodávku na 103. a 5. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno. Počítejte s tím, že teploty se aktuálně pohybují v rozmezí od 25 do 29 stupňů. Na severu a severovýchodě je to maximálně 23 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a slovo si opět bere Kuba Štěpán.
0: Kygo poslal do léta novinku, která zní jako cesta k moři se staženými okny. Bude to letošní hit tohoto roku a proč v ní kromě slunce je i trochu lítosti? Novinku pustím na Evropě 2 za chvíli, tak si na ní počkejte. Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2. Jsme rádi, že léto užíváte právě s námi. Včera jsem slyšel single, který se mnou příjemně zahýbal. Před pár hodinami Kygo vyslal do světa letní novinku, která se jmenuje Take Me Back. Přesně takhle zní skvělá večerní cesta autem, kdy jsou okna stažený a vy se kocháte krajinou a vlastně se vám vůbec nechce přestat jet. O vokály se postaral mladý americký zpěvák Max McNow, jehož lehce zastřený hlas dodává skladbě příjemný country nádech. Text novinky Take Me Back je o chvílích a slovech, která bychom nejraději vzali zpátky. Kygo ale lítost zabalil do lehké melodie a letní produkce, tudíž místo smutku přichází spíš chuť někam vyrazit. Single vyšel teprve včera, má chytlavý refrén, hřejivou emoci, no nedivím se, že komentáře jsou ryze pozitivní, takže jestli hledáte hit letošního léta, tady máte jednoho velmi vážného kandidáta.

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
1: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Máte chuť na ledový hit?

0: 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
4: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
5: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: Jak to vypadá ve 13.36 na silnicích? Pevné nervy budou potřeba na D1. Ve směru z Prahy do Brna se zpomaluje v Posázaví okolo 33. kilometru. Až na 1.40. budete k Divišovu nakonec omezení popojíždět krokem skoro hodinu. Pozor taky na nehodu na 33.5. kilometru. Auta jsou v pravém pruhu. Směrem do Brna se pak zpomaluje i za Velkým Beranovem v omezení mezi 124. až 128. kilometrem. Čekejte zpoždění 15 minut. V opačném směru je úsek D1 prakticky ucpaný. Od Brna je kolona od kilometru 126 a počítejte minimálně s hodinovým zpožděním. Silnice 3 vázne od Benešova do Českých Budějovic před Olbramovicemi. Díky, Jitko, za info. V Bruntálu se srazila dvě osobní vozidla v Jesenické ulici a pozor i na Orlickou Ústecku. U obce Kameničná se střely dva vozy. Tak buďte opatrní a hlavně v klidu. Evropa 2. Letní vibe Evropy 2.

0: Tady je vaše prázdninová Evropa 2, která pro vás na dnešní noc chystá doslova letní specialitu. DJ Brian a Dance Extravaganza Evropy 2 přinese limitovanou Let It Roar edici. Měli byste se rozhodně připoutat, protože tohle bude jízda a čistá drum and bassová euforie. Už dnes od půlnoci do 2 hodin ráno vás na Evropě 2 čeká exkluzivní DJ mix nabitý největšími hity od headlineru letošního Let It Rollu. Zazní Jason and Stays, taky Netsky, Pendulum, Wilkinson, K9, taky Grafix, Geltehevy, AMC, Mazu a samozřejmě to nejlepší od dalších DJů, kteří roztřesou letošní Let It Roll, kde vám Evropa 2 drží flag a již brzy vám rozdáme hromadu volňásků. Ve vysílání od půlnoci vás čekají mohutné basy, v neposlední řadě nekompromisní beaty, festivalové hymny a taky momenty, kdy budete chtít otočit volume úplně doprava. Nedejte si to ujít, DJ Brian in the mix a Dance Extravaganza Evropy 2 Let It Roll speciál startuje úderem půlnoci exkluzivně na Evropě 2.
1: Evropa 2, Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Action. Novinky v kinech. You are the best
2: mom in the world. Zrozen z temnoty je nový horor finské režisérky Hanny Bergholm, která na sebe před několika lety upozornila znepokojivým snímkem Pahan Hautoja. Novinka opět spojuje body horor, rodinné drama a nadpřirozenou hrůzu. Inspiraci přitom režisérka našla i ve vlastních zkušenostech s mateřstvím. I think it's better I feed him. Hlavními hrdiny filmu jsou Saga a její britský manžel John, kteří se po narození syna stěhují do odlehlého domu uprostřed finských lesů. Vysněný začátek nového života se ale brzy mění v noční můru. Zatímco okolí Ságu ujišťuje, že je vše tak, jak má být, ona sama cítí, že s jejím dítětem není něco v pořádku. V hlavních rolích se představí Sadie Harla a Rupert Grint, známý jako Ron Weasley z filmové série Harry Potter. Horor Zrozen z temnoty je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adelu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flag i na WhatsAppu a Threads. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2020. Na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal. Podporuje bezpečně na cestě. Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
6: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak tak jak se jmenuješ? On říká Prší. A ty? Já jsem Kanasta. Říkám, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete schonu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.

0: Ladíte sobotní Evropu 2. Zuzka Kozáková je naproti mě připravená a má pro nás nové zprávy ve 14.01.
1: Hezké odpoledne. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory ICD, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Vedení nemocnice považuje zjištění komise za závažná. Její stanovisko předalo policii a spolupracuje s vyšetřovateli, kteří implantace prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. Pokud se prokáže poškození zdraví pacientů či újma veřejného zdravotního pojištění, nemocnice bude tyto škody kompenzovat. Ministr zahraničí Petr Macinka příští týden navštíví Izrael. Doprovodí ho delegace více než 30 českých firem, která se zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Macinka se mimo jiné setká se svým protějškem Gideonem Sárem, který byl letos v květnu v Česku. Češky ve volejbalové lize národů porazili 3-1 Bulharsko. První set sice prohráli 16-25, ale v dalších sadách dominovali. V letošním ročníku elitní reprezentační soutěže se připsali 5. výhru z 11 zápasů. První na tomto turnaji v Bělehradě. V neděli nastoupí proti Francii.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na dálnici D1, a to na 15. kilometru ve směru na Brno, je to odstavené vozidlo po nehodě. Na Plzeňsku, v Nepomuku, v Rožmitálské ulici máme bourané vozidlo a opatrnost to bude chtít na Jihlavsku na silnici 38 u Stříteže. Tady boural osobní vůz.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno, teploty nepřekračují 29 stupňů Celsia. V neděli pak bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě přechodně oblačno. Přehánky se objeví v Moravskoslezském kraji, hlavně na horách. Teploty budou atakovat 30 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Kubou Štěpánem.
0: Kde je pro děti větší hrdina než Spider-Man nebo třeba Superman? Odpověď je mnohem obyčejnější a zároveň o dost hezčí. Tak kdo? Řeknu na Evropě za chvíli. Hezký odpoledne přeju, my jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: společnost vám stále dělá víkendová Evropa 2. Zaujal mě tu průzkum, kdo bývá pro děti největší hrdinou. Jasně, že superhrdinové umějí létat, zvedají auta, zachraňují celý svět. V dětských očích je ale porazili lidé, kteří hledají ztracené bačkory, chystají svačiny a přesně vědí, kde je jejich oblíbený plyšák. V americkém průzkumu mezi 2000 rodiči, konkrétně u dětí od 4 do 12 let, uvedlo 71% dotázaných, že jejich děti považují za největší hrdiny právě mámu nebo tátu. Za nimi pak skončili učitelé, případně příbuzní. Smyšlení superhrdinové získali jenom 29% hlasů a slavné osobnosti ještě míň. Jak k tomu tady dodávají odborníci, děti si na svých vzorech nejvíce cení odvahy, laskavosti a upřímnosti. Hrdinství tedy nevnímají jako jednu velkou záchrannou akci, ale spíš jako jistotu, že je tu pro ně někdo každý den. Plášť, svaly, ani schopnost chodit třeba po stropě, tak nejsou vůbec potřeba. No, Spider-Man má sice pavoučí smysl, ale za to rodiče poznají průšvih podle podezřelého ticha. A to je za mě teda na rovinu daleko vyšší level. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
5: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa Via.
6: Europa 2.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: kde to stojí.
1: Skoro hodinu si postojíte na D1 ve směru z Brna do Prahy za Měřínem. Mezi kilometry 127 až 119 jsou dvě omezení, tvoří se hodně dlouhá kolona, rychlejší cesta by měla být po souběžné silnici 602. V opačném směru D1 z Prahy do Brna se kolona kvůli omezení u Divišova na 41. kilometru rozjela. Další zdržení ale hlásíte z D8, a to na tahu z Ústí do Prahy. U Kralup na 7. kilometru se tvoří fronta aut, až nakonec omezení u Zdib pojedete půl hodiny. Vás nalehce i D10 na trase z Prahy do Turnova. Omezení zpomaluje provoz u Brandýsa na 12. kilometru. Počítejte se čtvrt hodinou navíc. Za Starou Boleslaví je pak provoz v pohodě. No a pozor na nehodu v Českých Budějovicích. V ulici Frání Šrámka se srazila dvě osobní vozidla. Tolik ze silnic ve 14.34. Vice nebo LMFAO okoření další minuty tady u nás na Evropě 2. Tak držte vlnu a užívejte víkend. Away.

0: už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Možná jste si toho taky všimli, ale filmy jsou čím dál delší. Nicméně diváci by raději přesný opak. Za ideální stopáž považují 88 minut, nejmladší dospělí dokonce jenom 82 minut. Snímek delší než 2 hodiny si přeje pouze každý 10. člověk. Důvod je celkem jednoduchý, film si často pouštíme až večer a nechceme kvůli němu obětovat spánek. V kině se navíc přidávají reklamy, všemožný upoutávky, takže z obyčejného filmu snadno vznikne program na půl večera, samozřejmě to říkám s nadsázkou, 88 minut. Zkrátka stačí na lásku, na katastrofu i záchranu světa. A jestli se planeta do té doby zachránit nestihne, tak holt se bude muset počkat na pokračování. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Za necelou minutu bude 15 hodin, pojďme na zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne u zpráv. Vyplácení příspěvku na bydlení významně zatěžuje státní kasu. Tato sociální dávka stojí daňové poplatníky téměř 60 milionů korun za den a ročně se jedná o více než 20 miliard korun. Příspěvek chce upravit skupina poslanců v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Zhruba 3/5 příjemců se dávka sníží. Kuriozní případ řeší policisté ze slovenské Prievidze. Před pár měsíci vzali řidičský průkaz 44-letému muži. Důvodem bylo, že řídil opilý. Když mu trest vypršel, nechal se v autoškole přezkoušet. Ovšem i na testy přišel pod vlivem. Nadýchal skoro 2 promile. Nevšední suvenýr z mistrovství světa si můžou pořídit fotbaloví fanoušci. Mezinárodní federace FIFA jim na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde na $450, nejdražší pak na $3000. Očekává se, že jeho prodejem si FIFA vydělá více než $11 milionů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste na cestách, opatrnost se vyplatí určitě na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Odstavená dodávka na Krajnici je na 96,5 kilometru. Na Semilsku na silnici 283 na vjezdu do Turnova pak opatrně došetřuje se tu nehoda. A pokud jste na Olomoucku, tak na vjezdu do Hluboček máme odstavený vůz po nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno s teplotami do 29 stupňů. V neděli pak bude opět jasno až polojasno, ovšem na severovýchodě se objeví oblačnost a v Moravskoslezském kraji, zejména na horách, očekáváme přehánky. Teploty se v průběhu dne budou držet mezi 25 až 30 stupni Celsia. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 15. pokračuje Kuba Štěpán.
0: Celé léto vyhráváte na E2 palivové karty i kávu na rok zdarma. Další soutěž na vás čeká. Jaký výherní signál si hlídat? Dozvíte se, když i dál budete na dosah v sobotní Evropě 2.

0: There's a wolf inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Tady je vaše Evropa 2, která vám celé prázdniny naděluje palivové karty a zároveň na Molce kávu na rok zdarma. Stačí pozorně poslouchat maximum muziky a čekat na výherní signál. Já jsem byl teďka týden na chalupě, užíval si přírody a mimo jiné dával kozám večeři, takže až uslyšíte tohle, až uslyšíte kozy. Dovolejte se jako třetí v pořadí na 257-400-888. Mám tady připravenou jednoduchou soutěžní otázku. Pokud správně odpovíte, výhra je vaše. Doporučuji mrknout na kompletní info, který najdete u nás na webu na Evropa2.cz a buďte na dosah, protože kozy mohou začít mečet, co nevidět. Na Evropě 2.
2: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
3: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
4: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
2: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Trefíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
11: Já chci hot dog.
12: Já mám chuť na matcha latte.
13: Taky beru hot dog a klid v autě.
10: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
14: Na Molce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble sestavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: 15.35 je aktuální čas, celý den na R2 sledujeme provoz, jak to momentálně vypadá. D1 vás zdrží na trase z Prahy do Brna za Větrným Jeníkovem na stém pátém kilometru, vyšetřují nehodu 3 aut, pak se zpomaluje obousměrně u Měřína mezi 129. až 119. kilometrem. Směrem do Prahy je zdržení momentálně na hodinu, na trase do Brna je čekačka na 20 minut. Další nehoda vás na D1 zpomalí z Brna do Ostravy za Vyškovem na kilometru 232,5, došetřují nehodu, jezdí se pouze levým pruhem. V Liberci se srazila motorka s osobním vozem v Kubelíkově ulici. Na místě jsou všechny záchranné složky. V Praze jsou komplikace. Na silnici 7 směrem k letišti došlo tu ke střetu nákladního vozu s osobním a ještě nám dáváte avízo ze silnice 34 na tahu České Budějovice směr Jindřichův Hradec. Tady došlo na 3. kilometru u obce Úsilné k nehodě 2 aut. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Like Evropa 2.

už dneska večer. Rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: V uších máte Evropu 2. Mám tu jeden unikátní rekord, který třeba mnoho z vás skoro v létě může zkusit pokořit. Romantika obvykle nikam nespěchá, pokud vás vyloženě netlačí čas, ale v brazilském městě São José dos Campos se tentokrát měřila na stopkách. Místní pár vytvořil světový rekord, když si během 30 sekund dal 195 polibků. Dali jsme tady se Zuzkou rychlý výpočet, to je 6,5 pusy za sekundu, takže na dlouhé pohledy do očí opravdu prostor nebyl. Každý polibek přitom musel být jasně rozeznatelný, rty se dotknou, oddělit a okamžitě znovu. Dvojice proto předem velmi důkladně trénovala rychlost i souhru, jelikož při takovém tempu už nestačí pouze láska. Člověk potřebuje i rytmus, kondici a samozřejmě funkční rty. Rekord platí, dvojice se nově pyšní světovým uznáním. Já si teda říkám, že po takovém výkonu už romantický večer pokračoval nejspíš jen balzámem na rty. Ale třeba se pletu, Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2. Dobrý 16. hodina, na řadě jsou čerstvé zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude dnes od 19 hodin obousměrně přerušený provoz na dálnici D10 mezi exity číslo 10 a 14. Demolice by měla začít kolem 9. večer. Obnovení provozu je pak plánované v neděli kolem 9. Řidiči pojedou během uzavírky po objízdných trasách. Budovu 34 v bývalém baťovském továrním areálu v centru Zlína nebude podle statika možné po rozsáhlém požáru již zachránit. Požár vypukl ve čtvrtek ráno. Hasiči jej v noci na dnešek lokalizovali a hasební práce pokračují. Zřítily se dvě části objektu. Není vyloučeno, že objekt ještě spadne. Pokud se tak nestane, bude muset majitel zbytek zdemolovat. Dnes ve Wimbledonu se uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě v All England Clubu se střetnou o premiérový titul z turnajů tenisové velké čtyřky turnajová devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Utkání začne na centrálním dvorci od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste právě teď na cestách, opatrně na dálnici D1 ve směru na Prahu, od 21. a 5. kilometru se nárazově můžete dostat do kolony. Další komplikace jsou na Českokrumlovsku, a to v Horní Plané. V ulici Finské domky se došetřuje nehoda a opatrnost to bude chtít taky na Šumpersku u Velkých Losin, kde máme odstavený vůz po nehodě. Jedná se o silnici 44.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno, polojasno, na severovýchodě oblačno, teploty nepřekračují 29 stupňů. Zítra pak počítejte s tím, že bude jasno až polojasno. Zejména na severovýchodě se během dne může objevit oblačnost. Přidají se k tomu přehánky, ale zejména na horách a v Moravskoslezském kraji. Teploty budou atakovat 30 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a slovo opět přebírá Kuba Štěpán.
0: Co nás čeká z Maxima muziky? Doučí, Teddy Swims, Simple Plan, nebo hned teď Kygo, Khalid a Griffin. Tak ať už jste kdykoliv, přejeme hezký odpoledne a buďte na dosah. Tady je vaše sobotní Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2. Naseči občas sundávají ze stromů kočky, ale v americké Astory dostali mnohem neobvyklejší hlášení. Na střeše rodinného domu stál mladý jelen a nikdo netušil, jak se tam dostal. Zvíře se bálo pohnout, samo nedokázalo najít cestu dolů a každý další krok samozřejmě po krytině mohl logicky skončit pádem. Záchranáři ho nemohli jednoduše zahnat, protože v panice by se mohlo rozběhnout špatným směrem nebo skočit dolů. Museli proto postupovat pomalu, zajistit okolí domu a vymyslet cestu, po které se jelen bezpečně vrátí na zem. Nakonec všechno se povedlo, má to happy end a nečekaný návštěvník mohl pokračovat po svých, tentokrát už přízemí. Obyvatelům domu po něm stejně ale zůstala v hlavě otázka, jakou cestu si nahoru našel. A zde mají v pojistce kolonku pro škodu způsobenou jelenem, který se rozhodl přijít asi z hůry, odkud nejspíš nevím, z nebes. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And this is Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Máte chuť na ledový hit?
7: Ice, ice, baby.
6: V Kauflandu ho hned můžete mít.
7: Ice, ice, baby.
6: Bílý růžek, nízká cena.
7: Ice, ice, baby.
6: Do 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
9: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu.

0: kde to stojí.
1: Celý den sledujeme na Evropě dvě dopravní situaci. Komplikace jsou v obou směrech na D1, a to mezi Měřínem a Velkým Baranovem, tedy mezi kilometry 122 až 119. Směrem z Prahy do Brna je zdržení momentálně na 40 minut. Na opačné trase, tedy z Brna do Prahy, si postojíte až hodinu. Komplikace jsou taky na D5, a to ve směru z Plzně do Prahy. U Žebráku se zpomaluje kvůli nehodě na 31. kilometru, kde došlo k dopravní nehodě, počítejte se čtvrt hodinou navíc. Okolo 10 minut se pozdržíte i na D10 z Prahy do Turnova u Brandýsa. Na 13,5 kilometru silničáři uzavřeli pravý pruh. V Pardubicích zasahují všechny záchranné složky po střetu osobního vozu s cyklistou v Bělehradské ulici. No a v Praze se střetly dva vozy v Sokolské ulici směrem k Nuselskému mostu. A pozor, v Chlumecké na trase k okruhu bourala dvě osobní vozidla. Díky, Jano, za zprávu. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a děláte velmi dobře, protože opět tu máme soutěž s Molkou, která probíhá pravidelně každý týden od pátku do neděle až do 30. srpna. Mol Česká republika je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale samozřejmě i energii na další cestu. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner ochutnejte oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče, dokonce i letní drinky. Spoustu zajímavých slev najdete v aplikaci Mol Move. Ať už vyrážíte na festival, k moři, na výlet nebo na prodloužený víkend, zastavte se určitě na Molce. No a co byste řekli, kdybyste měli kávu na rok zdarma? A k tomu palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Uvidíme, jestli výhra najde nového majitele. Výherní signál zazněl, kdo se dovolal jako třetí v pořadí na 257-400-888. Tady je Jakub, Evropa 2.
1: Všichni zdravím, tady je Zuzka.
0: Ahoj Zuzko, z jakého koutu republiky momentálně voláš?
1: Jsem z Brna.
0: Z Brna a jsi na cestě, nebo se mi to zdá?
1: Jedeme s autem, zítra nám děti jedou na tábor, tak dokoupit drobnosti poslední.
0: Je, a rodiče budou mít volno.
1: 14 dní.
0: Krásný vyhlídky. Zuzko, kolik kávyček denně vypiješ?
1: Jsem zdravotní sestra, takže velice až moc.
0: Na Molce si je budeš moct užít na rok zdarma. Ale pozor, k tomu potřebuji slyšet správnou odpověď na soutěžní otázku. Jsi psychicky připravena?
1: Budu se snažit.
0: Zuzko, co můžeš získat díky aplikaci Mol Move? Za A, řidičský průkaz. Za B, vstupenku na koupaliště. Nebo za C, slevy na palivo a další výhody.
1: Myslím, že by se mi hodilo všechno, ale C je správně.
0: Slevy na palivo a další výhody. Zuzko. Káva na rok zdarma na Molce. A palivová karta v hodnotě 2000 korun. Je tvoje, já ti gratuluju.
1: Jo!
0: Tam se raduje celá posádka.
1: Přesně tak, celá rodina spokojená.
0: To bude káviček, hele, na rozdávání. Budou za odměnu.
1: Ano, ano.
0: Zuzko, vydrž mi na lince, ať doladíme detaily a já ti gratuluju. Zatím ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: A vy ostatní si další soutěž s Molkou ulovte na Evropě 2 zase příště. A mrkněte na kompletní podrobnosti, které najdete u nás na webu na adrese europa2.cz.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Tvůj příběh právě začíná.
4: V kinech je hrané zpracování animovaného hitu Odvážná Vajana, který před 9 lety urval 2 nominace na Oscara. A i přesto, že žádnou z nich neproměnil ve zlatou sošku, zaznamenal mimořádný úspěch u kritiků. Oceňována byla vizuální revoluce v animaci vody, silný příběh bez klasického prince a respekt polynéské kultuře.
5: Vykonáme hrdinský skutek.
6: Plujem zachránit svět.
5: Kryj tě záda.
4: Děj filmu sleduje nebojácnou dospívající dívku, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydá za hranice útesů svého ostrova Motunui s kdysi mocným polobohem Mauím, aby zachránila svůj lid.
5: Služba.
4: Ve filmu zazní oblíbené písně z roku 2016. Na nich se podílel skladatel Lin-Manuel Miranda, který se zapojil i do nové hudby prohranou verzi. Dwayne Johnson si zopakuje roli poloboha Mauího, kterého v animáku daboval. Tentokrát ale musel kvůli roli nosit 18 kilo protéz, vlasů a vycpávek. Jenom paruka vážila přes 3 kila navíc, když byla mokrá.
6: Maui, polobůh větru a moře.
5: Hrdina mužů.
4: Film Odvážná Vajana je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Hezké odpoledne. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory ICD, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Vedení nemocnice považuje zjištění komise za závažná. Její stanovisko předalo policii a spolupracuje s vyšetřovateli, kteří implantace prověřují kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví. Pokud se prokáže poškození zdraví pacientů či újma veřejného zdravotního pojištění, nemocnice bude tyto škody kompenzovat. Ministr zahraničí Petr Macinka příští týden navštíví Izrael. Doprovodí ho delegace více než 30 českých firem, která se zúčastní česko-izraelského obchodního fóra. Macinka se mimo jiné setká se svým protějškem Gideonem Sárem, který byl letos v květnu v Česku. Češky ve volejbalové lize národů porazili 3-1 Bulharsko. První set sice prohráli 16-25, ale v dalších sadách dominovali. V letošním ročníku elitní reprezentační soutěže si připsali 5. výhru z 11 zápasů. První na tomto turnaji v Bělehradě. V neděli nastoupí proti Francii.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na D1 ve směru na Brno. Na 176. kilometru se můžete dostat nárazově do kolony, počítejte tak s případným zdržením. Na D5 ve směru na Plzeň na 65. kilometru máme bourané vozidlo a počítejte se zdržením i na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř-Sever. V tomto případě je odstavená dodávka na Krajnici na 38.5. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, na severovýchodě oblačno, teploty se drží do 29 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, opět se objeví oblačnost, zejména na severovýchodě, a pršet by mohlo v Moravskoslezském kraji, zejména na horách. Na teploměrech naměříme od 25 do 30 stupňů. Tolik další zprávy, vyladíte sobotní Evropu 2 a taky Kubu Štěpána.
0: Sobotní odpoledne nabídne i do dalších minut skvělou nálož Maxima muziky, ve které zazní Don Olivera do Jacket, Martin Garrix s Adam Sheeranem, nebo i teda na Evropě 2.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, jste s Evropou 2, díky za vaše uši. Vánoce jsou ještě daleko, většina lidí teď řeší spíš balovací krémy než dárky, ale Santa Clausové už zahájili přípravu na sezónu. Do dánského Aalborgu se uprostřed července sjeli profesionální santové, jejich kolegyně v kostýmech i elfové ze Skandinávie, Japonska, Kanady nebo Austrálie. Několik dní porovnávali bousy, vyměňovali si zkušenosti a soutěžili v balení dárku, pojídání perníčku nebo modelování z balonku. Nechyběly ani průvody městem a vánoční písničky, zatímco lidé kolem chodili v kraťasech a v neposlední řadě hledali stín. Tak pro Santy to ale nebyla jenom zábava, řešili nejenom své oděvy, svoje vystupování a přípravu na hlavní sezónu. Rozdávat radost totiž vypadá jednoduše jenom do chvíle, než máte několik hodin vydržet v červeném kabátu a samozřejmě i s plnovou sem, že jo. Tak zatímco my řešíme, kam k vodě, Santa už má poradu, má školení, možná i první přesčas. No je uklidňující vidět, že i Santa potřebuje přes sezónu team building. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězda.

0: by Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Zpátky k muzice.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Lady Draw. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Lady Draw. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: Jdeme v 17.36 zkontrolovat provoz. Problémy jsou na D1. Ve směru z Prahy do Brna čekejte zpomalení na čtvrt hodiny u Velkých Popovic. Na 17. kilometru šetří vážnou dopravní nehodu, jezdí se pouze jedním pruhem. Obousměrně je pak dálnice komplikovaná mezi Měřínem a Velkým Beranovem, mezi kilometry 129 až 119. Na trase do Brna je zdržení do 15 minut, ale v opačném směru z Brna do Prahy je kolona až na hodinu. Zpomaluje D10 ve směru z Turnova do Prahy u Hlavence. Na 16. kilometru je omezení, čekejte 10 minut navíc. V Havířově se střetla dvě osobní vozidla v Orlické ulici a hlásíte hromadnou nehodu 3 aut v Plzni. Na silnici 27 v okolí věznice. Tak jezděte opatrně, žádný spěch, pevný nervy, pokud jste v koloně, a klidnou cestu do cíle přeju. Evropa 2. Moje léto na maximum.

0: Morning Blues, Anika Iris Féteru Evropy 2. Novinka se představila i v Music Chart, v nejprestižnější hitparádě českého éteru a je teď pouze na vašich hlasech, jestli se dostane do top 20. Jenom vy sestavujete pořadí na www.evropa2.cz. Hlasovat můžete samozřejmě už teď pro nové kolo, ale pokud jste nestihli náhodou to poslední, tak reprízu nabídneme zítra od 18 hodin. Jak jste zamíchali s pořadím, které další novinky do Music Chart zamířili, to vše se dozvíte v repríze mezi 6 a 8 večerní v neděli na Evropě 2. Ode mě zazní za okamžik Charlotte God nebo i Mimi Web okořetí další nálož Maxima muziky. Buďte na dosah, my jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Vyplácení příspěvku na bydlení významně zatěžuje státní kasu. Tato sociální dávka stojí daňové poplatníky téměř 60 milionů korun za den a ročně se jedná o více než 20 miliard korun. Příspěvek chce upravit skupina poslanců v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Zhruba 3/5 příjemců se dávka sníží. Kuriozní případ řeší policisté ze slovenské Prievidze. Před pár měsíci vzali řidičský průkaz 44-letému muži. Důvodem bylo, že řídil opilý. Když mu trest vypršel, nechal se v autoškole přezkoušet. Ovšem i na testy přišel pod vlivem. Nadýchal skoro 2 promile. Nevšední suvenýr z mistrovství světa si můžou pořídit fotbaloví fanoušci. Mezinárodní federace FIFA jim na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde na $450, nejdražší pak na $3000. Očekává se, že jeho prodejem si FIFA vydělá více než $11 milionů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D1 ve směru na Brno, od stého 82. a 0,5. kilometru se můžete nárazově dostat do kolony. Odstavená dodávka je hlášena na Svitavsku na silnici 35 u obce Řídký a v Sokolově se došetřuje nehoda v Kraslické ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno, teploty nepřekračují 29 stupňů. Zítra to bude podobné, jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno. Pršet by mohlo v Moravskoslezském kraji, zejména na horách. Teploty pak budou atakovat 30 stupňů Celsia. Tolik ode mě, tolik dnešní poslední zprávy. Vy jste s Evropou 2 a teď už opět taky s Kubou Štěpánem.
0: Finále ženské dvouhry ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskou už začalo. Lépe má nakročeno Nosková, již opanovala první sadu 6-2. Tak sledujeme dál, jak to bude vypadat. Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Možná jednou přijdeme o celou hodinu. A tentokrát za to nebude změna na letní čas. Země se totiž neotáčí stále stejně rychle a v posledních letech se jí rotace mírně zrychlila. Přesné atomové hodiny se tak začínají nepatrně rozcházet s časem, který určuje naše planeta. Dosud se rozdíl vyrovnával přestupnými sekundami. Od roku 1972 jich bylo přidáno celkem 27, jenže teď by poprvé mohla nastat opačná situace a jedna sekunda by se musela ubrat. Zní to nevinně, ale může to způsobit problémy počítačovým sítím, navigacím nebo například telekomunikacím. Ve hře je proto jiné řešení, čas už po jednotlivých sekundách neupravovat a případný rozdíl nechat během staletí narůst až na hodinu. Neznamená to tedy, že nám příští rok někdo jen tak zkrátí den, abychom v tom měli pořádek, jo? I když upřímně, kdyby zmizela poslední hodina pondělní pracovní doby, světové protesty bych úplně nečekal. Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: hlavě, kde to stojí.
1: Jdeme v 18.34 zkontrolovat provoz. D1 vás zdrží na trase z Prahy do Brna u Popovic na 15. kilometru. Na 17. totiž došetřují vážnou dopravní nehodu, postojte si čtvrt hodiny. Dále směrem do Brna pak očekávejte kolonu za Velkým Beranovem od 100.

19. kilometru je omezení, teď je zdržení na 10 minut, ale v opačném směru je kolona doslova o nervy. Mezi 129. až 119. kilometrem je čekačka okolo 1 hodiny. Hlásíte střet osobního vozidla s motorkářem z Prahy z Opatovské ulice, díky Michale za info, a v Havířově se šetří kolize dvou aut v Orlovské ulici. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a pohodovou cestu do cíle přeju, pokud možno bez nervů. Letní vibe Evropy 2.

0: Petr v Evropě 2 nechybí a tvojí muzika Sebastian, Slovinko Levandule. Střídat je bude v rámci Maxima muziky Leony a Callum Scott nebo Bastille. A připomínám speciální edici dnešní Dance Extravaganzy Evropy 2 od půlnoci. Na servíru je DJ Brian čistou drum and bassovou euforii. Rozhodně máte se na co těšit, tak ať je u vás víkend. Ať to vezmeme klidně dneska v rámci dnešního večera nebo případně i zítra, naprosto fantastický. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit i v neděli od 11 hodin. Ahoj!
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech. You are the best
2: mom in the world. Zrozen z temnoty je nový horor finské režisérky Hanny Bergholm, která na sebe před několika lety upozornila znepokojivým snímkem Pahan Hautoja. Novinka opět spojuje body horor, rodinné drama a nadpřirozenou hrůzu. Inspiraci přitom režisérka našla i ve vlastních zkušenostech s mateřstvím. I think it's better. I feed him. Hlavními hrdiny filmu jsou Saga a její britský manžel John, kteří se po narození syna stěhují do odlehlého domu uprostřed finských lesů. Vysněný začátek nového života se ale brzy mění v noční můru. Zatímco okolí Ságu ujišťuje, že je vše tak, jak má být, ona sama cítí, že s jejím dítětem není něco v pořádku. V hlavních rolích se představí Sadie Harla a Rupert Grint, známý jako Ron Weasley z filmové série Harry Potter. Horor Zrozen z temnoty je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj Diamond Bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy
2: na Evropa 2 CZ.
1: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
2: na Evropa2.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Zpátky k muzice.
2: Europa 2.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropě.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci shows na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Some more.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci shows na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.